To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio. Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
0: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Mike a jeho mechanici vás probouzili na signálu 2 minuty před 8 hodinou. Dáme si tedy první dnešní zprávy, které připravil Honza Navrátil, a po nich opět to nejlepší z 80. Třeba Bryan Adams, Otavan nebo Martika.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Teď se ovšem pověnujeme tomu, jak to vypadá po ránu na silnicích. V Praze v Nádražní ulici se potkaly 2 autobusy. Na silnici 53 u Pohořelic, okres Brno-Venkov, došlo k havárii osobního auta. A ještě buďte obezřetní na D10, 36. kilometr ve směru Turnov, kde je předmět na vozovce, konkrétně sražená srna. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní ráno s 8 hodinou na Signálu jsou připraveny zprávy. Maximální ceny paliv jsou oproti pátku o jednotky haléřů jiné. Benzín zdražil o 8 haléřů na 44 korun a 30 haléřů za litr. Nafta pak zlevnila o 4 haléře na maximálních 41 korun a 99 haléřů za litr. Jedná se o ceny, které stanovilo Ministerstvo financí na tento víkend a také na pondělí. Kabinová lanovka z Jánských lázní na Černou horu ve ski resortu Černá hora Pec ve východních Krkonoších přechází od dnešního dne do každodenního provozu. Pokračuje mluvčí ski resortu Zina Plchová.
2: Od soboty 16. května přechází kabinková lanovka Černohorský Express z Jánských lázní na Černou horu do každodenního provozu. Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
1: Dodejme, že do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května také kabinová lanovka na Sněžku. Většina lanovek v Krkonoších v Královéhradeckém kraji jezdí zatím pouze o víkendech. Americký prezident Donald Trump oznámil, že velitel teroristické organizace Islámský stát Abu Bilal al-Minuki byl zabit při operaci provedené americkými a nigerijskými silami.
0: Co se děje v regionu?
1: Na dnešní pochod Praha-Prčice se připravili také České dráhy. Dopravce posílil vlakové spoje na lince z Prahy do Tábora. Vypravuje také speciální vlaky a posílil i dálkové a regionální spoje, u kterých zajistil mimořádná zastavení v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu mohou dnes také opět využívat i speciální celodenní jízdenku.
0: Sport.
1: Národní tým zahájil mistrovství světa ve Švýcarsku vítězstvím 4-1 nad hokejisty Dánska. Svěřenci trenéra Radima Rulíka rozhodli o 3 bodech už v první třetině. Druhé utkání se hrají dnes večer proti Slovincům. Doplňme, že domácí hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku uspěli v úvodním souboji. Nad Spojenými státy zvítězili 3-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den bude ve znamení zatažené oblohy, během dne se na většině území objeví přehánky a nejsou vyloučené ani bouřky. Vítr dnes bude foukat slabý proměnlivý rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 9 do 13 stupňů. Pokud vyrážíte nahory, tam počítejte s teplotou kolem 6. Tolik první ranní zprávy. Hezké ráno se Signálem přeje Honza Navrátil. Teď už startuje opět další vlna 80. v režii Lukáše.
0: Signál Rádio.
3: Já ti děkuji, Honzo, ano, beru to tady pod svá křídla a i o víkendu pro vás mám ranní servis, tedy očekávané události, jak bude venku a ze všeho nejdřív otevřu kalendář pro 16. květen. Dobré sobotní jitro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Brian Adams nám pěl, vstáváte s víkendovým signálem. V kalendáři sobota 16. května, to znamená, že svátek mají pánové Přemyslové, všechno nejlepší a tak je tam Mezinárodní den vynálezů. Myslím, že bude přesně takový den si v klidu někde zadumat, ale k počasí se ještě dostaneme. Narozeniny slaví tři velké herecké hvězdy, jedna zahraniční, Pierce Brosnan, představitel Jamesa Bonda, tomu je 73, a dvě české, Ondřej Vetchý, ten si připisuje 64 a 16. květnový den v roce 1955 přišel na svět i legendární Oldřich Kaiser. Dřív než na jeho počest udělám vozembouchu, rád bych též připomenul, že kulatých 60 svíček z dortu dnes svoukne nejmladší z klanu Jacksonů, která během kariéry prodala více než 100 milionů desek, na kterých se najdete spoustu hitů, jako třeba That's the way love goes nebo Together again. A taky tenhle, jmenuje se Escapade. Vám se, doufám, eskapády budou vyhýbat. Krásnou sobotu.

0: To byl Cliff Richard. Krátce před 8:30 se probouzíte se signálem do 16. května, což je Evropský den slunce. Toho si žel dnes moc neužijeme. Bude převážně zataženo s deštěm, zpočátku i trvalým a v Beskydech vydatným. Během dne, kromě jihovýchodu a východu Moravy a Slezska od severozápadu, alespoň ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Večer pak v Čechách až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 9 až 13, v severozápadní polovině Čech 12 až 16. I přesto dobré sobotní jitro, za chvíli díky 80kám od Slade nebo Starship.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ve víkendovém signálu jsme si dávali anglickou rokovou partu Slade a po ní už bude éter patřit tomu, co přinese sobota 16. května.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Diváci společně s porotci večer rozhodnou vítězi jubilejního 70. ročníku mezinárodní pěvecké hudební soutěže Eurovize, kterou letos hostí Vídeň. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. V pražských Holešovicích se koná rozsáhlé protipovodňové cvičení, bude spojené se stavbou mobilních zábran i cvičným zvednutím Štvanické lávky. Kvůli cvičení je nutné počítat s omezením dopravy, včetně přerušení provozu tramvají. Po 59. ročník se koná pochod Praha-Prčice a za všechny, kteří se nevzdali, poběží v pražské oboře Hvězda, účastníci 11. ročníku charitativního běhu pro paměť národa. Už dnes může být jasno o sestupujícím z naší nejvyšší fotbalové soutěže, pokud Baník Ostrava doma neporazí Zlín a Dukla bude bodovat v Teplicích, postihne jej po 10 letech pád do druhé ligy a večer od 20:20 můžete opět fandit našemu národnímu týmu, který čeká druhé utkání na 89. světovém šampionátu proti Slovincům. Držíme palce, pěkné sobotní ráno a já si jdu potrénovat tu 59.

0: Dobré sobotní jitro, z Roxeťáky jsme po vlnách signálu dopluli téměř k 9. Za 2 minuty odbije sní Honza Navrátil, má pro vás čerstvé zprávy a já v příští hodině nabídnu další 80kové pecky od Stinga, Paula Simona či Tany Titikaram.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. Na D10 21. kilometr ve směru Turnov došlo ke střetu osobního vozidla se zvěří a opatrnosti zadosti i na D1 exit 10 výjezd z D1 od Brna na Pražský okruh směr D7 probíhají zde práce a údržby. Takže v těchto místech raději opatrně a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
2: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to i z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
1: Doplňme, že ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat i prezident. Okresní soud v Teplicích na konci května rozhodne o podmíněném propuštění exposlance Dominika Feriho. Ten si odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další. Připomeňme, že soud žádost už jednou zamítl. Rozhodnutí ale zrušil krajský soud. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Oznámil to včera po jednáních ve Washingtonu mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Dodejme, že rozhovory obou stran budou pokračovat 2. a 3. června.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražských Holešovicích dnes nejedou tramvaje. Protipovodňové cvičení přerušilo provoz téměř na celý den v úseku nádraží Holešovice Dělnická Vltavská. Při cvičení, které pořádá magistrát, dobrovolní hasiči a další organizace, trénují stavbu protipovodňových zábran. A jak už z našeho zpravodajství víte, tak se cvičně také zvedá Štvanická lávka.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Prvním finalistou Masters v Římě je norský tenista Casper Ruud. Druhý zápas mezi Jannikem Sinnerem a Danilem Medvěděvem přerušil déšť. Italský lídr světového žebříčku vede nad ruským rivalem 6-2, 5-7 a 4-2. A Markéta Vondroušová se pravděpodobně nezúčastní Roland Garros. Finalistka turnaje z roku 2019 by tak vynechala i druhý letošní Grand Slam.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je a bude převážně zataženo, během dne se na většině území objeví přehánky a nejsou vyloučené ani bouřky. Vítr dnes fouká slabý, proměnlivý do 5 metrů za sekundu a teploty naměříme mezi 9 a 13 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezkou sobotu se Signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, děkujeme, já jsem Lukáš Blaha. Za pár chvil se vydáme do Švýcarska za aktualitami z tamního mistrovství světa v hokeji. Počkejte si na ně, pěkně sobotní ráno, teď stane touty karam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve víkendovém signálu jsme si hráli skupinu Eight Wonder a po ní už pokračujeme na led.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Diváci si na jeho 89. edici, kterou hostí Švýcarsko, užijou tak jako obvykle o víkendu pořádnou nálož. 6 zápasů kolem oběda jdou poprvé do akce Slováci proti Norsku. Domácí večer vyzvou po včerejší výhře nad Spojenými státy Lotyšsko a ve stejný čas, tedy od 20:20, se náš národní tým potká se Slovinskem. Mimochodem, lodivod naší reprezentace Radim Rulík po včerejším zápase prvním prohlásil, že hrajeme to na tým a mrzely ho ztráty na modré čáře i přes výhru 4-1 proti Dánsku. Tak doufáme, že se naši na té modré vylepší. No a vám všem příjemné sobotní ráno.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: I lehce po půl desáté je s vámi Signál Rádio. A pravda, thrillerem může být dnešek pro někoho, kdo si naplánoval venkovní aktivity. Bude totiž zataženo s deštěm, místy i trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky. Na druhou stranu myslím, že třeba těm, kdo jdou pochod Praha Prčice, kam zdravíme, tak aspoň jim nebude velké vedro, protože nejvyšší teploty dnes mezi 8 až 13. Později odpoledne navíc a k večeru budou od západu, kromě východu Moravy a Slezska, srážky ubývat a zejména v západní polovině Čech ubyde oblačnost na polojasno až skoro jasno. Tak to jsou poměrně příjemné výhlídky, stejně jako na 80kovou muziku. Za chvíli můžu slíbit Donu Summer anebo Bonnie Tyler. Pěkné ráno.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Signál Rádio hraje 80.
4: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji. Ahoj.
5: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom Signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pouštěli jsme si Donna Summer, ladíte víkendový signál a pojďme do světa filmu. Shodou okolností v den, kdy jeden z představitelů Jamese Bonda, Pierce Brosnan, slaví 73. narozeniny, se objevila zpráva, že po letech čekání a spekulací začaly castingy na osobu, která stvární po Danielu Craigovi agenta 007. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a jeden Australan. Producenti by nakonec ovšem mohli vybrat jiného známého herce nebo zvolit úplně novou tvář. Úspěšný uchazeč se stane 7. Jamesem Bondem v 64. historii této filmové franšízy. Kdo by, nechtěl být agentem, ale mimochodem 16. květen je též mezinárodním dnem číšníků.
1: Počkejte, já vůbec nejsem vrchní, jděte dovnitř a tam zaplaťte.
2: Ne, hele, jednou si vrchní, tak se to rozpí. Je to krásný povolání. Lidi dělají horší věci, nemám pravdu.
3: Užijte si víkend se signálem.

0: Nick Cayman doznívá ve vysílání signálu, to Honza Navrátil naopak vchází do studia, aby vám v celou desátou, tedy za 3 minuty, pověděl nové zprávy a v dalších minutách opět osmdesátkové hity v podání Erasure, Roy Orbisona nebo Kylie Minogue s Jasonem Donovanem.
1: Signál rádio doprava.
0: V prvé řadě ovšem zjistíme, jak to jezdí na D2, 48. kilometr ve směru Brno. Došlo ke střetu osobního auta se svodidly. Přímo v Brně, nebo lépe řečeno Brno venkov u obce Česká na silnici 43, jsou v sobě 2 osobní auta. Ještě D8, 36. kilometr směr hlavní město, zde vysypaný náklad a obezřetní buďte i na D10, 60. kilometr ve směru Turnov, kde je porouchané osobní vozidlo. Klidnou cestu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Sobota s datem 16. května je v plném proudu, na signálu jsou připraveny další zprávy a začínáme je počasím. To o víkendu rozdělí Česko na 2 části. Zatímco východ území čeká déšť, chlad a v Beskydech i vydatné srážky, tak na západě republiky se postupně bude ukazovat slunce. Oteplení dorazí ale až v příštím týdnu, kdy teploty postupně vystoupají i nad 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s přestavbou 2 nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Více o přestavbě říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: Bourat a znovu stavět budeme 2 nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici Kaustisu a druhý ulici k Zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během 1 víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici k Austisu je 150 dní, v ulici k Zadní Kopanině pak 210 dní.
2: Dodejme, že náklady na stavbu budou téměř 207 milionů korun bez daně. Kreml oznámil, že ruský vůdce Vladimír Putin bude příští úterý a středu na návštěvě Číny. Jednat tu bude s protějškem Xi Jinpingem o dvoustranných i mezinárodních tématech.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slávistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova s wellness a restaurací.
1: Sport.
2: David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v 8. finále turnaje Pro Tour Challenge v Xiamenu Australanům D'Artagnanu Pozzovi s Jackem Persem 24-26 a 16-21 a při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené 9. místo. Mezi nejlepších 8 párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem.
1: Signál Rádio počasí.
2: A i další víkendové zprávy na signálu doplníme pohledem na počasí. Venku je zataženo, během dne se na většině území objeví přehánky a vyloučené podle meteorologů nejsou ani bouřky. Vítr fouká slabý proměnlivý rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty dnes měříme mezi 9 a 13 stupni Celsia. Tolik další víkendové zprávy, pokračuje Lukáš a ten už otevírá hodinu plnou 80. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio.
4: A výjima muziky z té správné dekády vám v příští chvíli přinesu víkendový tip, kam vyrazit. Hned teď, ale speciálně pro vás Kylie Minogue s Jasonem Donovanem, ať máte parádní sobotní dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jiný čas následně můžete s dětmi vyrazit do fanzóny a v 18.30 vystoupí legendární Ivan Hlas se svým triem, který vás možná donutí jít i na kolena. Ale pokud máte západní Čechy poněkud z ruky, jste blíže hlavnímu městu a navíc milujete knihy, neměli byste chybět na 31. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2026. Ten se opět koná v Holešovicích ve všech nově zrekonstruovaných křižíkových pavilonech a v pavilonu na Bruselské cestě. Dobré dopoledne.

0: Zpíval nám Phil Collins, minutu po půl jedenácté jste se Signál rádiem a kromě standardního kalendáře, kde máme Přemysla, je 16. květen v tom lidovém spojence svátkem svatého Jana Nepomuckého. K tomuto dni se váží několik známých pranostik za všechny. Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. No, asi někde zapomněl, protože zítra bude podobně jako dnes převážně oblačno, zejména ve východní polovině území s deštěm a maximální denní teploty 12 až 16. Lépe by snad mohlo začít být se začátkem příštího týdne. Za pár chvil osmdesátky, jak jinak, Blondie nebo Whitney Houston. Příjemné dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte ten správný víkendový signál a o tom, že Morava je krásná, nemůže být pochyb. My vás teď zavedeme do okolí Blanska, které můžete prozkoumat i jinde než jen v Moravském krasu. Vede tudy i poutní stezka a na ní nás vezme kolega Luděk Samana Urbánek.
1: Sloupský kostel Panny Marie Bolestné je jedním ze tří nejvýznamnějších mariánských poutních míst na Blanensku. Dalšími jsou kostel Narození Panny Marie ve Vranově u Brna a kostel jména Panny Marie ve Křtinách. Vyrazte tedy na výlet, stojí to za to. Společně patří do projektu Mariánská triáda, který má za cíl podpořit duchovní turistiku v regionu. Pokud vás baví objevovat církevní architekturu, určitě stojí za to projet celou Mariánskou triádu, tedy Sloup, Vranov u Brna a Křtiny. Každé z těchto míst má jinou atmosféru, ale všechna spojuje silný duchovní příběh a výjimečná architektura. Poutní kostel Panny Marie Bolestné můžete snadno spojit s návštěvou nedalekých sloupsko-šošovských jeskyní, které se nachází na jižním okraji Sloupu. Údolím Pustý žleb, který začíná poblíž sloupsko-šošovských jeskyní, dojdete nebo dojedete na kole k punkevním jeskyním se známou plavbou po podzemní říčce Punkvě. U nedalekého ostrova u Macochy zase můžete zajít na prohlídku jeskyně Balcarka. A nedaleko jsou i další zajímavá místa Moravského krasu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Pecho Boys nás dostali ve víkendovém vysílání Signálu na dohled 11. Čekají vás tím pádem aktuální zprávy, které nachystal Honza Navrátil, a já vám v příští hodině pošlu Queeny, Judith Mix nebo Ray Parker Jr. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nejprve ale pojďme do tuzemské dopravy. Na D8, 36. kilometr ve směru Teplice došlo ke střetu dvou osobních aut. V Praze se také bouralo, a to v Nové Povltavské, kde jsou v sobě dvě osobní auta a zůstává neprůjezdný střední pruh. A Metropole ještě jednou v Seifertově ulici. Teď aktuálně máme hlášenou havárii osobního auta s dodávkou. No ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu i s dopolední 11. hodinou přichází na signálu čas na další zprávy. K okresnímu soudu v České Lípě přivezla policie k vazebnímu zasedání podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Jednání je neveřejné. Lidé ve Vrančicích na Příbramsku ve včerejším referendu odmítli stavbu větrných elektráren v katastrálních územích Vrančice a Míšlovice. Plebiscit je platný a závazný. Vyplývá to z informací, které jsou uvedeny na webových stránkách obce. Tajvan je nezávislá země a dodávky zbraní ze Spojených států jsou ukotveny v americkém právu a slouží jako společný odstrašující prostředek vůči hrozbám v regionu. Uvedla to vláda v Tajpeji. Učinila tak ve zjevné reakci na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po návštěvě Číny varoval před vyhlášením nezávislosti, které by mohlo podnítit válku s Pekingem.
0: Co se děje v regionu?
1: Začátek dalšího týdne přinese komplikace v dopravě na Praze 8. Technická správa komunikací odstartuje závěrečnou část oprav Ďáblické ulice. Celkem 10 dní, tedy do 27. května, se bude pracovat v křižovatce Ďáblická-Žernosická a řidiči tak musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tu odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou také úpravu středového ostrůvku.
0: Sport.
1: Basketbalová reprezentace hlásí problémy. Po operaci kolena je Julia Reisingerová a je tak možné, že přijde o mistrovství světa, na kterém se Češky v září představí po 12 letech. A při utkání zámořské ligy WNBA si přetrhla skřížený vaz v kolenu také Emma Čechová. O diagnoze 21-leté reprezentantky informoval její klub Minnesota Lynx, za který stihla nastoupit pouze třikrát. Čechovou čeká operace a sezóna tak pro ní skončila. O zářijové mistrovství světa v Berlíně zcela jistě přijde.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je přesně podle předpovědi meteorologů, takže zataženo, na většině území přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky, vítr fouká slabý, proměnlivý do 5 metrů za sekundu a nejvyšší teploty měříme od 9 do 13 stupňů Celsia. Pokud právě teď míříte na hory, tak tam počítejte s teplotou kolem 6 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra, tedy v neděli, tak to vám povím za hodinu. Do té doby Lukáš a další 80. Jsme Signál Rádio.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A v jeho sobotním dopoledním éteru se brzy dozvíte, že patrně není potřeba ujít 10 000 kroků denně. Stačí prý o něco méně. Na detaily si počkejte, nejdřív ovšem skrotíme duchy s Ray Parker Juniorem. Ať máte pohodové sobotní dopoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

víkendový signál se line k vašim uším a už se stalo takovým úzusem, že pro zdravý životní styl je potřeba ujít denně 10 000 kroků. Ano, dokonce mám i takové kamarády, kteří chodí po zahradě, jen aby jim to tam na hodinkách naskočilo a byli spokojení. Nová analýza ovšem naznačuje, že pro hubnutí i udržení váhy může stačit jich ujít 8 500 každý den. Za mýtem, který roky ovlivňoval představu o zdravém pohybu, stojí překvapivě marketing z Japonska. Už si tedy v klidu můžete upravit na vašich chytrých nositelných zařízeních denní plán na 8 500, hlavně nepolevit, nezastavovat jako teď kvíni.

0: na Maggie Daily, v přijímačích vám krátce po půl dvanácté zní signál rádio a nemáme úplně pozitivní novinky, ale hlásit je to třeba.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Z tábora našeho národního týmu totiž prosákla zpráva o tom, že na světovém šampionátu ve Švýcarsku mu už nepřijedou pomoci další hráči ze zámořské NHL. Českou reprezentaci nepolíčí obránce Radko Gudas a velmi nepravděpodobný je taky příjezd golmana Lukáše Dostála. My pro vás sbíráme podrobnosti, dozvíte se je už za necelých 30 minut ve zprávách v celou. No a zase na druhou stranu, vidno po včerejším zápase, že možná ani nebude potřeba do toho nějak jako šťourat do toho týmu současného. Držíme mu palce a vám všem dobré dopoledne.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio. Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80.

0: Sobotní dopolední signálové vysílání míří do svého finiše, ale ještě v něm zvládneme pustit Magič.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: A když řeknu hity jako You're a Woman nebo Come Back and Stay, určitě vám hned naskočíme na skupiny Bad Boys Blue. Ta se svezla u našich západních sousedů v Německu na vlně popularity Mode Talking, protože dělala takový podobný hudební styl, ale zase, abychom jim nekřivdili, jisté rozdíly tam patrné jsou. Posuďte sami song pro jistou Michelle, bez které si nelze představit svět. Bad Boys Blue, A World Without You.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Týmem jsme v éteru signálu doletěli téměř ke 12. Dáme si tím pádem polední zprávy, které do studia přinesl Honza Navrátil, a pak už opět osmdesátky. Reprezentovat je budou UB40, Bonnie M nebo Madonna.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky zjistíme, jak to jezdí. Máme nehodu v Tišňově, okres Brno venkov, náměstí Komenského. Zde došlo ke střetu dvou osobních vozidel a dvě osobní auta jsou v sobě teď aktuálně na silnici 2/101, obec Křenice, okres Praha východ. Taky v těchto místech raději nohu z plynu, a ať už jedete kamkoliv, signál vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní poledne, bylo 12 hodin, posloucháte Signál Rádio, jsou tu zprávy. Úřad práce vyplatil za první kvartál 563 milionů korun na superdávkách. V březnu je dostalo 33 900 domácností. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřad práce chystá změny v nastavení superdávky. Střední školy přijaly do čtyřletých oborů v prvním kole 116 929 uchazečů, tedy 89,8% z celkového počtu přihlášených. Je to větší podíl než loni i předloni. Z dat státní organizace Cermat vyplývá, že 9 z 10 dětí se dostalo na čtyřletý obor střední školy, a to hned v prvním kole. Sníh, který v noci na pátek zasypal nejvyšší partie Krkonoš, už roztál. Dnes v Krkonoších zahájila denní provoz letní sezóny kabinová lanovka z Jánských lázní na Černou horu. Závěry dvoudenního jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem hodnotí experti, politici i finanční trhy poměrně negativně. I přes početnou delegaci šéfů předních amerických firem Trump do Ameriky přivezl pouze jednu jedinou obchodní dohodu.
0: Co se děje v regionu?
1: Snaha o sklidnění dopravy v Petrské čtvrti na Praze 1 dostává jasnější obrysy. Městská část tu nechala osadit území dodatkovými dopravními značkami, které sem znemožňují vjezd. Řidiči si tak už nemohou krátit cestu centrem Prahy právě přes tuto čtvrť. Zákaz vjezdu platí pro všechna motorová vozidla. Výjimku má IZS, MHD, dopravní obsluha a také držitele parkovacích oprávnění.
0: Sport.
1: Na úvodní výhru nad Dány chtějí navázat čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa. Ve skupině B ve Freiburgu dnes od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovincům, kteří do šampionátu teprve vstupují. Ještě před ním absolvovali 4 přípravná utkání s bilancí 2 výher a 2 porážek. Podle informací deníku eSport české reprezentaci na mistrovství světa nepřijedou pomoci další hráči ze zámoří. Jisté je, že národní tým neposílí obránce Radko Gudas, který dohrával sezónu se zraněním. Velmi nepravděpodobný je také příjezd golmana Lukáše Dostála, který je po náročných bojích o Stanley Cup fyzicky vyčerpaný. Doplňme, že svěřencům Radima Rulíka vstup do turnaje vyšel. Ve včerejším střetnutí si s Dánskem poradili 4-1, a to po gólech Dominika Kubalíka, Daniela Voženilka, Romana Červenky a Matěje Blímela.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je zataženo, na většině území se objevují přehánky, vítr fouká slabý, proměnlivý a teploty měříme od 9 do 13 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra? Tak od toho dnešního se moc lišit nebude. Bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a vydatný. Vítr v neděli zafouká od severu do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme o něco vyšší než dnes, mezi 12 a 16 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Signálu pokračuje Lukáš a další muzika.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 12 hodin, navrch 4 minuty, ještě 56, tak s vámi bude moje maličkost a mám pro vás další víkendový tip a hned teď královnu popu. Senzační sobotní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Bon Jovi a jejich věčný romantický hit Always, k vašim uším Seline víkendový signál a v Praze se dnes otevřou známé nuselské vnitrobloky, kde se budou odehrávat divadelní představení, hudební vystoupení a další program. Řeč je o festivalu Nuselské dvorky, na které nás v tuto chvíli pozve Lucka Sinková.
1: Praha 4 dnes ožije tradičním festivalem Nuselské dvorky, takže se můžete těšit na vystoupení novocirkusových umělců, divadlo, koncerty i tvůrčí workshopy a do všeho se můžete i aktivně zapojit. Program se odehraje například ve vnitrobloku Mečislavova, ale i na jiných místech a chybět nebude žonglování, dřevodílna, bojovka pro děti a taky dvorkový sekáč. Většina programu je zdarma a festival nabídne po celý den sousedskou atmosféru pod širým nebem. Tak si to dnes v Nuslích užijte.
0: Lucko, díky moc za pozvánku. Já myslím, že k tomu chybí už jenom červené víno.

0: Nenou jsme na signálu vypustili 99 balónků a pojďme se podívat na to, co nás čeká dneska v podvečer.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Mimochodem se 16. květnem je spojený Mezinárodní den whisky, tak já myslím, že nalít si skleničku a...
2: To je naše gusto!
3: No,
2: whisky, to je naše gusto, ano!
0: Přesně tak. Tak jednou už evidentně požil Martinovu
2: Marka. Ne.
0: Vždy střízlivý, já vím.
2: Ano. Já alkohol, ne, raději knihu.
0: Ano, dobře. Tak. A muziku, to je
2: přesně tak. Dneska jsem tady proto, abych vás pozval na dnešní 18. hodinu, tak. Kdy si dáme další kolečko naší retroparády, jak já rád říkám, signály světových hitparád. No a podíváme se do roku 1985, jak vypadal tehdy švýcarský singlový žebříček.
0: Ale...
2: To se hodí. No. Hokej.
0: No jistě.
2: No tak jak jinak se mohl samozřejmě zvolit, než Švýcarsko dneska.
0: No to je, člověče.
2: A to bylo neplánovaný.
0: Jo.
2: Ten neplánovaný, to bylo, ne, bylo to plánovaný. Samozřejmě. Tak, ale co, jen tak jako vás naladím, povíme si, nebo zahrajeme si skupinu Duran Duran. My se vlastně naladíme na jejich červnový taky. Koncert.
0: Taky už,
2: na,
0: se blíží, no.
2: Už se to blíží za měsíc. A já vás budu ladit písničkou, kterou tato britská kapela natočila pro Jamese Bonda v 85. roce. Zazní muzika k filmu Policajt Beverly Hills od člena kapel Eagles. Schválně, jaký to je, to si můžete tipnout do dnešního večera. A dáme i filmovou věc od Simple Minds, kterou tato kapela nechtěla původně vůbec naspívat. Tak.
0: Aha.
2: Spoustu otázek, no. Odpovědi dneska po 18. hodině v našem hudebním speciálu.
0: Tak si tak říkám, mají Švýcaři nějakýho populárního umělce?
2: Mají skupinu Yellow.
0: Pravda. No jo, a ještě Double, myslím, že jsou
2: Captain Overheart.
0: Jsou taky, tak teď jsme to dali dohromady. A další zajímavosti z dnešního vysílání, tak na to si počkejte.
2: Já si myslím, že budete poslouchat, že i ty Double tam třeba šoupneme do toho playlistu.
0: Bude to dvojitý dneska.
2: Tak jo. Tak
0: je na co se těšit dneska odpoledne.
2: Ahoj.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají.

Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tři minuty před tři čtvrtě na jednu posloucháte Signál a mě, přátelé, teď v hlavě napadl opravdu takový velmi suchý, ne vtip, ale suchá říkanka, dohrála nám ABBA a nastoupí Áda. No ne, tak...
1: Já no, jsem čekal, to tak, co z tebe
0: ze třetí
1: vyleze.
0: Třídy, no ale tak... Nic lepšího mě takhle na závěr už nenapadlo.
1: Zdraví tě, Luky. Ne, bylo to výborný, já si to velmi vážím.
0: Já tebe taky. Řekni mi, dneska mají narozeniny dva slavní čeští herci. Olda Kaiser, 71, a Ondřej Vetchý, tomu jsou dvoje 64, jestli dobře počítám. Měl jsi někdy, nebo vzhledem k tomu, že jsi herec, nějaký takovýhle vzory? Někdo třeba z nich dvou, nebo...
1: Zrovna z těchto dvou asi ne, ale vzory mám, když je to, když to vezmeme z českého rybníčku, tak velký vzor je pro mě asi Zdeněk Svěrák, protože já i rád píšu a tvořím, takže,
0: to je pravda, no.
1: Takže nejenom herecky, ale i právě tou autorskou tvorbou. A ze zahraničí to byl vždycky můj oblíbenec, byl komik Matthew Perry, který ano, už tady mezi námi bohužel není, tak. Ten už odešel Chandler. Do komediálního nebe.
0: Přesně tak.
1: No. Ale byl úžasný.
0: Ale máš tak, to máš teda opravdu, jako takhle, nasadil jsi tu laťku docela vysoko.
1: Ale právě, aby člověk mohl neustále kam růst.
0: Přesně tak. Tak jo, tak skvělý, tak Ádo, užij si vysílání po 13. hodině.
1: Děkuju moc.
0: Vy se posluchači mějte krásně. Užijte si i přesto, že venku není úplně vlídno tuto sobotu a já se na vás těším. Zase zítra ráno po 8. Ahoj.

0: pohodové sobotě máte naladěné Signál Rádio, kde se teď podíváme, jak to vypadá na silnicích a v příští hodině nám tady bude hrát jak jinak, než to nejlepší z 80. let. Zní tam tady budou například CC Catch, Aha nebo Sandra.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 194. kilometru ve směru do Ostravy, kde by měla být nehoda osobáku a nákladňáku. Dávejte si tam na sebe pozor, srážka by mohla částečně bránit v provozu a měl by tam být hustý provoz. Jezděte opatrně, ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastnou cestu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Hezké odpoledne, bylo 13 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Češi hodnotili práce ministra kultury Otto Klempíře, který se pustil do reformy financování veřejnoprávních médií. Z exkluzivního průzkumu pro server novinky.cz vyplývá, že ministr prolezl jen těsně. Výsledná známka totiž byla 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil nedostatečnou, ale příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Asociace pracovníků intervenčních center zveřejnila data, ze kterých plyne, že násilí za zavřenými dveřmi českých domácností se čím dál častěji řeší vykázáním agresora z domova. Policisté v loňském roce vyzvali k opuštění obydlí v 1640 případech. Od zavedení opatření v roce 2007 se jedná o nejvyšší číslo. Šéf ozbrojeného křídla teroristické organizace Hamás Izzadín Haddad je mrtev. Vzdušné údery proti poslednímu ze strůjců masakru ze 7. října 2023, jak Haddáda označil Jeruzalém, oznámila izraelská armáda v pátek. Jeho smrt potvrzuje také Jeruzalém. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte, a nejméně 50 dalších osob bylo zraněno.
2: Co se děje v regionu?
3: Symbolická trofej derby mezi pražskými S, tedy klíč primátora, zůstane v depozitáři magistrátu. Hlavní město tak rozhodlo po dohodě s kluby Slavia a Sparta po nedohraném posledním derby. Trofej, která připomíná sportovní rivalitu obou pražských klubů, bude na magistrátu uložena do dalšího ligového derby. To je na programu letos na podzim.
2: Sport.
3: Brankář Lukáš Dostal reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z playoff NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Vedení národního týmu dopsalo na soupisku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Připomínám, že čeští hokejisté se dnes od 20 hodin a 20 minut střetnou se Slovinskem.
2: Signál Rádio počasí.
3: A i další odpolední zprávy končíme počasím. Venku je zataženo, na většině území i s přeháňkami a teplotami od 9 do 13 stupňů Celsia. Nedělní den nám nabídne také zataženou oblohu, ve východní polovině navíc i s deštěm, který může být trvalý a vydatný. Vítr zítra zafouká severní a nejvyšší teploty naměříme od 12 do 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezkou sobotu se Signálem.
2: Signál Rádio.
4: Klidné odpoledne na Signál Rádio, kde už se za pár minut vydáme na zajímavou akci, která představuje práci městské policie zblízka. K tomu nám bude hrát například Sandra, tak buďte i nadále s námi a dádám vám přeje hezký poslech.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: jste se Signál rádiem. Obchodní centrum Flora na Praze 3 je dnes plné policejní techniky, ale nejde o žádný zásah proti nekalým živlům. To se zde koná druhý ročník akce, která představuje práci městské policie zblízka. Více o programu pro celé rodiny poví Lucka Sinková.
1: Dnes se prostory obchodního centra Flora a jeho okolí promění v dějiště akce Strážníci na Flóře, takže se můžete těšit na dynamické ukázky práce městské policie, prezentaci techniky i interaktivní stanoviště pro děti a dospělé. Chybět nebudou exibice, budete moct nahlédnout do práce strážníků a k tomu doprovodný program. Akce potrvá do 6 do večera a konat se bude za každého počasí. No a teď to důležité, vstup je zdarma. Takže dneska na Flóře.
0: Luci, děkujeme za tip, teď už další pohodová muzika na Signál rádiu.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde se můžeme těšit na další nabídku hvězd v našem playlistu. Z nich nám tady budou ještě v této hodině například YouTube, Nick Kershaw nebo Michael Jackson. K tomu si už za pár minut povíme, co nás čeká v zítřejším povídáním o Praze s kolegou Davidem Černým.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio jsme si hráli další parádní muziku. Kromě hudby naše rádio nabízí i zajímavá povídání o Praze. V zítřejším vydáním pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým se tentokrát vydáme do kláštera minoritů. Právě tam probíhá výstava Praha v detailu. Na ní je k vidění to, co je běžně našim očím ukryto. Akademický malíř Tomáš Rigl je totiž autorem mnoha obrazů průzeřů slavnými stavbami. Na místě je navíc k vidění unikátní panoramatická mapa naší metropole, která by se vám do obýváku v žádném případě nevešla. Zajímavé bude nejen povídání o samotných kresbách, ale také o tom, co obnášelo výstavu na tomto místě uspořádat. Mimochodem, v klášteře minoritů se konaly dvě královské svatby. Tak si nenechte ujít zítřejší poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu.

0: Hodiny Signál Rádia ukazují pár minut před 14. hodinou a to znamená, že je pravý čas na dopravní novinky a na zprávy. Po nich budou následovat další skvělé osmdesátky, budou nám tady hrát Scorpion, Cyndi Lauper nebo Rod Stewart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Město Tábor hlásí nehodu dvou osobáků v ulici Budějovická, kde by srážka mohla částečně bránit provozu. Dávejte si tam na sebe pozor. Klidné cesty za volantem vám přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 14 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Maximální ceny paliv jsou oproti pátku o jednotky haléřů jiné. Benzín zdražil o 8 haléřů na 44 koruna 30 haléřů za litr. Nafta pak zlevnila o 4 haléře na maximálních 41 korun a 99 haléřů za litr. Jedná se o ceny, které stanovilo Ministerstvo financí na tento víkend a také na pondělí. Kabinová lanovka z Jánských lázní na Černou horu ve ski resortu Černá hora Pec ve východních Krkonoších přechází od dnešního dne do každodenního provozu. Pokračuje mluvčí ski resortu Zina Plchová.
2: Od soboty 16. května přechází kabinková lanovka Černohorský expres z Jánských lázní na Černou horu do každodenního provozu. Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
1: Dodejme, že do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května také kabinová lanovka na Sněžku. Většina lanovek v Krkonoších v Královéhradeckém kraji jezdí zatím pouze o víkendech. Americký prezident Donald Trump oznámil, že velitel teroristické organizace Islámský stát Abu Bilal al-Minuki byl zabit při operaci provedené americkými a nigerijskými silami.
0: Co se děje v regionu?
1: Na dnešní pochod Praha Prčice se připravili také České dráhy. Dopravce posílil vlakové spoje na lince z Prahy do Tábora. Vypravuje také speciální vlaky a posílil i dálkové a regionální spoje, u kterých zajistil mimořádná zastavení v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu mohou dnes také opět využívat i speciální celodenní jízdenku.
0: Sport.
1: Národní tým zahájil mistrovství světa ve Švýcarsku vítězstvím 4-1 nad hokejisty Dánska. Svěřenci trenéra Radima Rulíka rozhodli o 3 bodech už v první třetině. Druhé utkání se hrají dnes večer proti Slovincům. Doplňme, že domácí hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku uspěli v úvodním souboji. Nad Spojenými státy zvítězili 3-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den je se zataženou oblohou, na většině území se vyskytují přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky, vítr fouká slabý, proměnlivý a nejvyšší teploty měříme od 9 do 13 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, se od toho dnešního moc lišit nebude. Bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a také vydatný. Vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme mezi 12 a 16 stupňů Celsia. Tak to byly další zprávy. Posloucháte Signál a teď také odpoledne plné osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásný dobrý den se Signál Rádiem, kde vám hrajeme jen ty nejlepší hudební hity minulých let. V kalendáři máme datum 16. května, na které připadá jedno zajímavé výročí, které ocení milovníci naší kultury. Více si povíme k tomu už za pár minut. Áďa Adam vás zdraví od mikrofonu Signál Rádia.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hladíte vlny Signál Rádia, dnes máme jedno zajímavé výročí. 16. května 1868 totiž Pražané položili základní kámen Národního divadla a zahájili tak symbolicky tuhle nepochybně velmi výjimečnou stavbu. Byla to tehdy velká slavnost, které se údajně zúčastnilo až 150 tisíc lidí. Tento den tak můžete věnovat kulturním akcím, které jsou v naší zemi jistě celá řada. My vám na cestu, za nima budeme hrát další výjimečnou hudbu z let minulých. Mikrofonu se teď ujímají už například Ace of Base.

0: které pro vás chystá další skvělé hvězdy z let 80. Ještě do konce této hodiny nám tady budou hrát například Bangles, Hot Chocolate nebo Michael Bolton. K tomu si už za pár minut povíme o soutěži, která startuje už příští týden. Tak držte signál.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál Radio, kde budeme příští týden opět soutěžit. Od pondělí do pátku budeme každé ráno hrát v našem vysílání o kloubní výživu doplněk stravy Geladrink. Tentokrát budete moct vyhrát Geladrink Extra, který ocení ti, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Kůru na 3 měsíce můžete vyhrát příští týden, jakmile zodpovíte správně soutěžní otázku. Nezapomeňte proto číslo do našeho studia 910 260 910. Držíme palce a více informací najdete na www.signalradio.cz.

0: Signál Rádio, máme pár minut před 15. hodinou, čekají nás odpolední zprávy a po nich nám vysílání obohatí další jedineční interpreti z 80. let. Budou nám tady hrát například Laidback, Crowded House nebo House Martins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha má nahlášenou nehodu v ulici Libušská, kde proběhla srážka dvou osobáků. Při projíždění tam buďte velmi opatrní. Signál Rádio vám přeje šťastné a hlavně bezpečné víkendové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
2: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to i z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
1: Doplňme, že ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat i prezident. Okresní soud v Teplicích na konci května rozhodne o podmíněném propuštění exposlance Dominika Feriho. Ten si odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další. Připomeňme, že soud žádost už jednou zamítl. Rozhodnutí ale zrušil krajský soud. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Oznámil to včera po jednáních ve Washingtonu mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Dodejme, že rozhovory obou stran budou pokračovat 2. a 3. června.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražských Holešovicích dnes nejedou tramvaje. Protipovodňové cvičení přerušilo provoz téměř na celý den v úseku nádraží Holešovice dělnická Vltavská. Při cvičení, které pořádá magistrát, dobrovolní hasiči a další organizace, trénují stavbu protipovodňových zábran. A jak už z našeho zpravodajství víte, tak se cvičně také zvedá Štvanická lávka.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Prvním finalistou Masters v Římě je norský tenista Casper Ruud. Druhý zápas mezi Jannikem Sinnerem a Danilem Medvěděvem přerušil déšť. Italský lídr světového žebříčku vede nad ruským rivalem 6-2, 5-7 a 4-2. A Markéta Vondroušová se pravděpodobně nezúčastní Roland Garros. Finalistka turnaje z roku 2019 by tak vynechala i druhý letošní Grand Slam.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je zataženo na většině území s přehánkami, vítr fouká slabý a teploty měříme od 9 do 13 stupňů Celsia. Zítra nás čeká počasí podobné tomu dnešnímu, takže i v neděli počítejme se zataženou oblohou ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a vydatný. Vítr zítra bude foukat severní a teploty naměříme od 12 do 16 stupňů. Tak to byly další zprávy. Hezký víkend se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Společnost vám dělá Signál Rádio a od mikrofonu vás zdraví moderátor Áďa Adam. Přeji vám krásnou sobotu a hezký svátek Přemyslům. Pro všechny tu budeme mít další jedinečnou muziku z 80. let. Nachystaní už jsou tady například House Martins a k tomu se už za pár minut vydáme na návštěvu do zoologické zahrady Hodonín. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte signál rádio. Byli jste někdy v zoologické zahradě Hodonín? Není velká, ale určitě stojí za návštěvu. Zavede nás tam kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hodonínská zoologická zahrada patří k nejmenším a nejmladším v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Vznikla v roce 1977 jako zookoutek. Na ploše necelých 5 hektarů tu chovají zhruba 100 druhů zvířat v počtu kolem 400 jedinců. Některé části zoo procházejí rekonstrukcí, ať už jde o dlouhodobě plánované investice nebo opravy poškození po tornádu, které se jihem Moravy prohnalo v červnu roku 2021. Zasáhlo část areálu zoo a zničilo úplně nedaleký psí útulek, který zoo spravovala. Hodonínskou zoologickou zahradu najdete na severozápadním okraji města v městské části Bažantnice, poblíž silnice 1/55 z Břeclavi do Uherského Hradiště. Poblíž je velké parkoviště, od vlakového a autobusového nádraží je to do zoo asi 20 minut chůze. Zastávka MHD Bažantnice 2 je vzdálena přibližně 10 minut chůze. V areálu samozřejmě nechybí občerstvení a suvenýry. Zoo Hodonín je opravdu docela malá. Můžete jí projít třeba i za hodinku. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Jurup nám hráli na Signál Rádio, kde pro vás pravidelně hrajeme ty nejlepší hudební hity minulých let. Hrát tam tady budou například ještě OMD Cher nebo Michael Sembello. K tomu si už za pár minut povíme o rozhovoru, který nás čeká už zítra v 18 hodin. Ještě dnes se ale můžete těšit na signály světových hitparád.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio jsme si hráli pohodově a už zítra v našem vysílání poběží poutavý rozhovor. Tentokrát k našemu mikrofonu přijela pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Nenechte si ujít tento zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu už zítra v 18 hodin.

0: na Signál Radio, kde se nám pomalu blíží čas na další zprávy. Po nich bude následovat opět muzika z těch nejlepších let 80. A ve vašich reproduktorech vám tady budou hrát například Phil Collins, Bryan Adams nebo Eurythmics.
1: Signál Radio, doprava.
0: Praha má hlášenou nehodu dvou osobáků v ulici Černokostelecká. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastné víkendové cesty vám přeje Signál Radio.
1: Rozhovory na Signál Radio. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
5: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
6: Vraťte se s námi do 80.
7: Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
6: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Radio.
7: A to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, zprávy.
8: Sobota s datem 16. května je v plném proudu, na Signalu jsou připraveny další zprávy a začínáme je počasím. To o víkendu rozdělí Česko na dvě části. Zatímco východ území čeká déšť, chlad a v Beskydech i vydatné srážky, tak na západě republiky se postupně bude ukazovat slunce. Oteplení dorazí ale až v příštím týdnu, kdy teploty postupně vystoupají i nad 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s přestavbou 2 nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Více o přestavbě říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
9: Bourat a znovu stavět budeme 2 nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici Kaustisu a druhý ulici k Zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici k Austisu je 150 dní, v ulici k Zadní Kopanině pak 210 dní.
8: Dodejme, že náklady na stavbu budou téměř 207 milionů korun bez daně. Kreml oznámil, že ruský vůdce Vladimír Putin bude příští úterý a středu na návštěvě Číny. Jednat tu bude s protějškem Xi Jinpingem o dvoustranných i mezinárodních tématech.
1: Co se děje v regionu?
8: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slavistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova s wellness a restaurací.
1: Sport.
8: David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmi finále turnaje Pro Tour Challenge v Siamenu Australanům D'Artagnanu Pozzovi s Jackem Persem 24-26 a 16-21 a při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené deváté místo. Mezi nejlepších osm párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem.
1: Signál Rádio počasí.
8: A i ve zprávách v 16 hodin se podíváme na počasí. Venku je zataženo, místy s přehánkami a teplotami od 9 do 13 stupňů Celsia. Zítřejší den bude také zatažený ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a vydatný. Vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty během neděle naměříme mezi 12 a 16 stupni Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Pokračujeme na signálu 80. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Máme 3 minuty po odbytí 16. hodiny na Signál Rádio, kde vás tím nejlepším z 80. let provází moderátor Ada Adam. Už za pár minut tu nás na chvíli navštíví kolega Martin Hovorka, aby nám pověděl, na co se můžeme dnes těšit v signálech světových hitparád 80. let. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Pěkné odpoledne, posloucháte Signál Rádio, kde už je Martin Hovorka, aby nám pověděl, na co se můžeme těšit v dnešních signálech světových hitparád od 18 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Nádherné odpoledne ode mě, milí posluchači. Je mi úplně jasný, že se nemůžete dočkat dnešního večera, kdy naši nastoupí proti Slovincům, a to v rámci mistrovství světa v hokeji, takže naše zraky budou opět mířit do Švýcarska. A já to Švýcarsko podpořím i dnešní hitparádou, dnešními signály světových hitparád, protože my si dáme švýcarský singlový žebříček z 85. roku. Schválně, jaké písničky se hrály před 41 lety ve Švýcarsku. Zazní Freddie Mercury, taky Bad Boys Blue, bude i Tarzan Boy. A dokonce si dáme i písničku k Jamesi Bondovi, kterou tehdy natočili Duran Duran. Aspoň si uděláme takovou pozvánku na jejich pražský koncert v Praze, který se blíží. Ano, Durani v Praze už za měsíc. Ale to bych

0: Phil Collins nám zpříjemňoval odpoledne na Signál Rádiu. Pěkný den, skvělé hudby nám to zajistí i další jedinečné hvězdy, jako například Lionel Richie, Bonnie M nebo Depešáci. K tomu nebude už za pár minut chybět specialita v rámci našeho magneťáku. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Lionel Richie opouští mikrofon Signál Radia, kde vám přejeme krásný zbytek soboty. Víkend si teď obohatíme další peckou na našem Magiči.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Kdo by si chtěl sobotu zpříjemnit chytlavou a pozitivní melodii, nikam nepřelaďujte. Právě teď se blížíme a blíže se podíváme na jednu z nejznámějších hitovek britské kapely Dire Straits, a to Walk of Life z 85. roku. Dá se tahle skladba zaškatulkovat do jednoho stylu? Ne, patrně nedá. Jak je to u této kapely typické, i tady je to směsice rocku, blues rocku a lehkého country. To ale dělá z této hitovky hudební počin, který stojí určitě za poslech. Tak pojďme na to.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Naladěné máte Signál Rádio, kde bude opět chvilka pro zprávy. Těšit se pak můžeme na další parádní muziku. Budou nám tady z nich například Sandra, Secret Service nebo Madonna. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou osobních aut je hlášená v ulici Sibiřské náměstí v Praze. Dávejte si tam na sebe za volantem pozor. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní odpoledne se 17. hodinou je na Signálu čas na další zprávy. Vítejte. Úřad práce vyplatil za první kvartál 563 milionů korun na superdávkách. V březnu je dostalo 33 900 domácností. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřad práce chystá změny v nastavení superdávky. Střední školy přijali do čtyřletých oborů v prvním kole 116 929 uchazečů, tedy 89,8% z celkového počtu přihlášených. Je to větší podíl než loni i předloni. Z dat státní organizace CERMAT vyplývá, že 9 z 10 dětí se dostalo na čtyřletý obor střední školy, a to hned v prvním kole. Sníh, který v noci na pátek zasypal nejvyšší partie Krkonoš, už roztál. Dnes v Krkonoších zahájila denní provoz letní sezóny kabinová lanovka z Jánských Lázní na Černou horu. Závěry dvoudenního jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem hodnotí experti, politici i finanční trhy poměrně negativně. I přes početnou delegaci šéfů předních amerických firem Trump do Ameriky přivezl pouze jednu jedinou obchodní dohodu.
0: Co se děje v regionu?
1: Snaha o sklidnění dopravy v Petrské čtvrti na Praze 1 dostává jasnější obrysy. Městská část tu nechala osadit území dodatkovými dopravními značkami, které sem znemožňují vjezd. Řidiči si tak už nemohou krátit cestu centrem Prahy právě přes tuto čtvrť. Zákaz vjezdu platí pro všechna motorová vozidla. Výjimku má IZS, MHD, dopravní obsluha a také držitele parkovacích oprávnění.
0: Sport.
1: Na úvodní výhru nad Dány chtějí navázat čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa. Ve skupině B ve Freiburgu dnes od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovincům, kteří do šampionátu teprve vstupují. Ještě před ním absolvovali 4 přípravná utkání s bilancí 2 výher a 2 porážek. Podle informací deníku eSport české reprezentaci na mistrovství světa nepřijedou pomoci další hráči ze zámoří. Jisté je, že národní tým neposílí obránce Radko Gudas, který dohrával sezónu se zraněním. Velmi nepravděpodobný je také příjezd golmana Lukáše Dostála, který je po náročných bojích o Stanley Cup fyzicky vyčerpaný. Doplňme, že svěřencům Radima Rulíka vstup do turnaje vyšel. Ve včerejším střetnutí si s Dánskem poradili 4-1, a to po gólech Dominika Kubalíka, Daniela Voženilka, Romana Červenky a Matěje Blímela.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno s přeháňkami a teplotami kolem 9 až 13 stupňů Celsia. I zítřejší den bude se zataženou oblohou, ve východní polovině navíc i s deštěm, který může být trvalý a vydatný. Vítr zítra zafouká severní do 6 metrů za sekundu a teploty v neděli naměříme mezi 12 a 16 stupni Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v 17 hodin. Pokračujeme 80kami.
0: Signál Rádio.
2: Krásný dobrý den na Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví Áda a Dan. Dnešní večer bude určitě mnoho Čechů sledovat další zápas našeho hokejového týmu. Podrobnosti si k tomu povíme už za pár minut. Nebude nám tady k tomu chybět ani Madonna, tak příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte sobotní signál rádio, kde fandíme českému hokeji.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na signál rádio.
0: Češi vstoupili do hokejového šampionátu s vítězstvím nad Dánskem, a to 3gólovým rozdílem. Propisují se tak první body do tabulky a uvidíme, jak se nám bude dařit i v dalším utkání, které nás čeká už dnes večer od 20:20, kdy vyzveme Slovinsko. Ve skupině jsme pak i například se Švédskem, se kterým máme hrát v pondělí. Příští týden se potkáme na ledě i s Itálií a Slovenskem. Na Signál Rádiu držíme palce.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Rádio. Do prvního dne z víkendu jsme vstoupili s převážně zataženou oblohou. Velmi podobně bychom na to měli být i zítra, kdy bude převážně oblačno na východě i s deštěm. Rtuť v teploměru by pak mohla vystoupat až k 16 stupňům. Pohodový víkend vám přeje Signál Rádio, kde si budeme hrát ještě například Fancy, Nazaret nebo Tight Fit.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Pomalu opouštíme mikrofon Signál rádia a to znamená, že nás už za okamžik budou čekat další signály světových hitparád 80. let. Tentokrát nás přenesou do května roku 1985 ve Švýcarsku. Kromě 10 největších hitů té doby se naladíme na blížící se koncert Duran Duran songem, který tato britská kapela natočila pro Jamese Bonda. Zazní i muzika k filmu Policajt Beverly Hills od člena kapely Eagles a dáme i filmovou věc od Simple Minds, kterou tato kapela nechtěla původně vůbec naspívat. Martin Hovorka se na vás těší už v 18 hodin na Signál rádiu.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio, kde se podíváme na novinky v dopravě a v příští hodině se můžete těšit na signály světový hitparád 80. let s Martinem Hovorkou.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D4 má hlášenou nehodu na 57. kilometru ve směru do Prahy. Dávejte si tam na sebe za volantem pozor. A Adam se s vámi loučí a přeji vám krásný večer. Těším se na vás zase zítra odpoledne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, 18. hodina je tady, na Signálu pojďme na zprávy. Češi hodnotili práce ministra kultury Otto Klempíře, který se pustil do reformy financování veřejnoprávních médií. Z exkluzivního průzkumu pro server Novinky.cz vyplývá, že ministr prolezl jen těsně. Výsledná známka totiž byla 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil nedostatečnou, ale příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Asociace pracovníků intervenčních center zveřejnila data, ze kterých plyne, že násilí za zavřenými dveřmi českých domácností se čím dál častěji řeší vykázáním agresora z domova. Policisté v loňském roce vyzvali k opuštění obydlí v 1640 případech. Od zavedení opatření v roce 2007 se jedná o nejvyšší číslo. Šéf ozbrojeného křídla teroristické organizace Hamás Izzadín Haddad je mrtev. Vzdušné údery proti poslednímu ze strůjců masakru ze 7. října 2023, jak Haddada označil Jeruzalém, oznámila izraelská armáda v pátek. Jeho smrt potvrzuje také Jeruzalém. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte, a nejméně 50 dalších osob bylo zraněno.
0: Co se děje v regionu?
1: Symbolická trofej derby mezi pražskými S, tedy klíč primátora, zůstane v depozitáři magistrátu. Hlavní město tak rozhodlo po dohodě s kluby Slavia a Sparta po nedohraném posledním derby. Trofej, která připomíná sportovní rivalitu obou pražských klubů, bude na magistrátu uložena do dalšího ligového derby. To je na programu letos na podzim.
0: Sport.
1: Brankář Lukáš Dostal reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z playoff NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Vedení národního týmu dopsalo na soupisku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Připomínám, že čeští hokejisté se dnes od 20 hodin a 20 minut střetnou se Slovinskem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A sobotní víkendové zpravodajství na Signálu končíme počasím. Venku je zataženo s teplotami od 9 do 13 stupňů. Zataženo bude také zítra, ve východní polovině navíc i s deštěm, který může být trvalý a vydatný. Nedělní vítr bude foukat od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v poslední den tohoto týdne naměříme od 12 do 16 stupňů. Takové byly zprávy na Signálu v sobotu s datem 16. května. Teď už míříme do Švýcarska roku 1985. Startují signály světových hitparád, tak hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u naší retroparády na Signál Rádiu. Máme tu signály světových hitparád a ty vás dneska zavedou do roku 1985 a já vám představím, jak vypadal před 41 lety švýcarský singlový žebříček. No a pojďme si říct, že Švýcarsko v 80. letech to byla velmi stabilní, bohatá a také neutrální země, kde rádio, kazety a také televize dominovaly zábavě. No a jaká muzika se tehdy hrála ve Švýcarsku, tak to se dozvíte v těch následujících 60 minutách na Signál Rádiu. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám, ať se vám skvěle poslouchá. Dobrý večer.
0: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: Pojďme to naše dnešní setkání na Signál Rádiu zahájit písní od Bad Boys Blue. Milí posluchači, tohle je jeden z nejznámějších hitů Eurodiska 80. let. You're a Woman. Pojďme se podívat na desku Hot Girls, Bad Boys, kterou když jste roztočili na svém gramofonu v 80. letech a když jste trošku přidali na volume, tak jste dokázali i slušně zatopit sousedům přes zeď. To si pojďme říct.

Dobrý večer, tady je Signál Radio a toto je skupina založená v Německu v 80. letech, která největší úspěch zaznamenala především ve východním bloku, kde byly tehdy obrovskými hvězdami. Jejich hit You're a Woman z 85. se stal ikonou tehdejší taneční scény. A i když jsem říkal, že se jim dařilo ve východním bloku, tak samozřejmě svůj úspěch slavili také ve Švýcarsku. A právě švýcarský singlový žebříček tu dnes máme na Signál Rádiu. My jsme zamířili o 41 let zpátky do hudební historie. Hrajeme si písničky, kterým se dařilo v polovině května 85. roku právě ve Švýcarsku. A dočkáte se takových hudebních S, jako je třeba Freddie Mercury, Simple Minds, Model Talking a samozřejmě nebudou chybět ani překvapení, která možná uslyšíte úplně poprvé. A pojďme si říct, že to překvapení může zaznít klidně už teď, protože Rick Springfield ne každý ho zná. Ale až uslyšíte první tóny hitu Celebrate You, tak vám dojde, že tuhle písničku jste někdy možná slyšeli v minulosti.

Kombinace kytara synťáků, to je to, co jsme právě teď mohli slyšet od Ricka Springfielda, australsko-americký zpěvák, také dokonce herec, který byl velkou hvězdou hlavně na začátku a v polovině 80. let. V 85. roce, v té polovině této dekády, se objevil v hitparádách s písničkou Celebrate Youth, tu jsme právě teď slyšeli, ale tento zpěvák, Rick Springfield, se nejvíce proslavil v 81. roce, kdy nabídl posluchačům tuto skladbu, Jessie's Girl. Pojďme si ji připomenout.

0: Měl hezkou kytaru, taky pěkný kukuč. Věřím, že právě tento zpěvák se mohl líbit v 80. letech. To byl Rick Springfield, ale pojďme se vydat za mnohem známějším jménem. Pojďme si dát člena skupiny Eagles, který se vydal na solovou dráhu. Toto je Glenn Frey a jeho filmová věc Heat Is On. A během toho, co bude hrát tato skladba, popřemýšlejte, v jakém filmu jste ji slyšeli.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Nejikoničtější část této písně je ten saxofon, o který se postaral saxofonista na volné noze David Woodford. A škoda, že ho to neproslavilo mnohem víc, to jeho saxofonové solo v této skladbě. No, přátelé, velký comeback pro Glenna Freye, který po dobách strávených v kapele Eagles čekal opět na příležitost, a ta přišla v době, kdy se natáčel film Policajt v Beverly Hills. A ve 84. roce, kdy se film kompletoval, tak tam chyběla výrazná skladba, tak ho oslovili, jestli by nedal dohromady nějakou filmovou píseň. A ono se to podařilo, protože to, co se mu povedlo s písničkou He The Zone, to je přesně to, co definovalo ten zvuk poloviny 80. let. Tak to bychom tu měli, velký comeback pro Glenna Freye. Teď tu máme, přátelé, Durany. A úplně odbočíme z našeho švýcarského singlového žebříčku, kde jsme to pro tento okamžik zamázli na 8. místě. Za okamžik se vrátíme na místo 7. Ale teď tam, přátelé, hodím vlastně jeden jediný hit kapely Duran Duran v 85. roce. A protože já mám rád bondovky a věřím, že i vy, tak teďka si smlsneme na opravdu skvělým kousku, který se objevil ve filmu Vyhlídka na vraždu, kde Jamese Bonda hrál Roger Moore. Tak pojďme si dát Durany a pojďme si vychutnat další filmovou věc dnešního večera.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Jedna z nejhranějších kapel na MTV v polovině 80. to byly právě Duran Duran. A možná právě to byla cesta, jak se dostat do Jamese Bonda. Tehdejší producenti série Jamese Bonda, Albert Broccoli a Michael Wilson, právě hledali do bondovky hudbu tehdejší popové vlny a přesně to splňovali Duran Duran. No a tím, že jejich hudba se z hudební televizní stanice MTV linula co každou hodinu, lidi je znali, proto byla jasná volba, že právě oni šli točit písničku pro Jamese Bonda, který v 85. roce šel do kin. Co je zajímavé, tak v 85. roce to byl jediný single, který Duran Duran vydali, A You To A Kill. Na ty další jsme si museli zase pár měsíců počkat až do dalších let. No a vzhledem tomu, že máte Durany rádi a Durani za měsíc přijedou do Česka, tak my si v průběhu dnešního večera Duran Duran dáme ještě jednou. Ale nejprve nám bude hrát Freddie Mercury.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo 7.

ohromnou radost, že posloucháte Signál Radio, kde hrajeme ty největší osmdesátky a tohle byla další z nich, Mr. Freddie Mercury a písnička I Was Born to Love You, sedmá nejúspěšnější skladba švýcarského singlového žebříčku v květnu roku 1985. Mimochodem, Freddie Mercury, ten se na solovou dráhu chodil vyloženě vydovádět, protože jeho solová muzika zní úplně jinak než hity kapely Queen. Jo, protože zvuk kapel Queen to jsou prostě bicí, to jsou kytary, kdežto, jakmile byl Freddie Mercury na solové dráze, tak tam se i hodně tančilo, to jsou synťáky, prostě ty písničky znějí úplně jinak. V každém případě ta skladba, kterou jsme teďka slyšeli, I Was Born to Love You, tak co se evropského kontinentu týče, to byl spíš takový skrytý hit. Naopak v Japonsku, tam se ta písnička stala mega populární a dodnes vlastně je to jedna z jeho nejznámějších skladeb, kterou Japonci poslouchají. Přežila jak 80. tak 90. léta, taky milénium a v Japonsku, jakmile přijdete do nějakého baru v roce 2026, ta písnička tam prostě hraje z jukeboxů. A já vám řeknu, proč Freddie Mercury také bodoval ve Švýcarsku. On tam měl totiž baráček na břehu Ženevského jezera, dokonce dodnes tam má svoji sochu. Je to ve městečku Montré. Kdybyste měli chuť, městečko Montré, tam je promenáda a tam je ohromná socha Freddieho Mercuryho, který kouká ze svého podstavce na jezero a na Alpy. Nádherné scenérie. Teď už Moutý Special.

když v polovině 80. let Michel Cretu balil Sandru, zpěvačku Sandru, tak mu zbyl nějaký čas založit kapelu a to byly právě Moutý Special, který si hrajeme právě teď na vlnách Signál Rádia. Ano, i v této kapele má prsty Michel Cretu. A tady ta německá skupina, která má vlastně rumunské kořeny, stejně jako Michel Cretu, tak měla v 85. roce ohromný hit Cold Days, Hot Nights. Každýho zajímají ty vztahy, tak samozřejmě důležitá otázka, jak to tehdy dopadlo mezi Michelem Cretu a Sandrou. Tak samozřejmě vzali se v 88. roce měli veselku a zároveň společně dělali projekt Enigma. No, vydrželo jim to 20 let. V roce 2007 se tento pár rozvedl a aktuálně každý už žijí s jiným partnerem. Mimochodem, ta Sandra, o které tady teďka je řeč, tak si představte, že ona slaví letos 50 let na hudební scéně a oslaví to i velkým koncertem v České republice, protože 6.12. ji máme ve Fóru Karlín. Ta show se jmenuje Sandra slaví 50 let na scéně. Tak já si myslím, že u toho jako fanoušci 80. let bychom neměli chybět. Každopádně mnohem dřív, už de facto za měsíc, přátelé, já se těším, protože po asi 14 letech přijíždí Duren do České republiky a my je uvidíme 24. června, je to zhruba za 5-6 týdnů, kdy Durani budou v České republice v O2 aréně a budou hrát jenom největší hity. A já jsem zvědav, jestli Durani, už jsme si je dneska hráli, jestli zahrajou A View to a Kill, bondovskou věc. Já věřím, že ano. Ale co mě zajímá, jestli Durani budou hrát písničku, kterou před 2 lety si propůjčili z repertoáru od Electric Light Orchestra. Všichni známe tuhletu věc. Pamatujete si na Evil Woman od Electric Light Orchestra? Konec 70., začátek 80. Čekaj, já tam hopsnu refrén rovnou. Tak tady tu písničku Evil Woman, původně od Electric Light Orchestra, vydali Duran na deluxe verzi alba Dance Macabre. 2024, jenom 2 roky, stará skladba. Takže přátelé, jak já rád říkám, Duran a Duran. Dva kamarádi, Duran a Duran. Přátelé, takhle zní písnička, kterou si vypůjčili z repertoáru Electric Light Orchestra. Evil Woman.

0: Já jsem zvědavej, jestli Durani za měsíc a kousek tady tu pecku zasadějí v O2 aréně a dají na živo věc, kterou původně zpívali Electric Light Orchestra, chcete-li ELO, ELO. Jo, takovejhle svěží zvuk to uměli vždycky a jenom a pouze Duran Duran. Měli jsme je tady na Signál rádiu a jedeme dál, protože signály světových hitparád dnes večer ještě zdaleka nekončí.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Pokračujem právě teď se spartianskou hymnou. Ano, tato skladba vždycky bude už navždy propojena s týmem hokejové Sparty. Tarzan Boy a Baltimora, pátá nejúspěšnější písnička ve Švýcarsku v polovině května 85. roku.

Já jsem se ptal teďka tady chatu GPT, jestli písnička Tarzan Boy je spartianská hymna. A normálně se mnou hádá tento chat, že to tak není, že ani omylem nemůže být spartianská hymna, že to je čisté italodisco, pouze popový hit o Tarzanovi v džungli. Přátelé, buďte rádi, že vysíláme takhle hezky pěkně naživo, že tady máte prostě živýho moderátora, že kdyby to dávala a plácala dohromady nějaká AI, tak byste se dozvěděli úplný bláboli. No samozřejmě, že prostě Baltimore a Tarzan Boy se vždycky hrál na Spartě, že jo? Že to je písnička, která je neodmyslitelně spjatá s hokejovou atmosférou. Provází vlastně spartianské úspěchy od začátku 90. let až po současnost, kdy zaznívá i v O2 aréně. Co na to, že ta písnička vznikla v 85. Sparta ji do repertoáru zařadila začátkem 90. Zřejmě tam byl nějaký DJ, někdo, kdo pouštěl muziku na stadionu, chtěl to jako inovovat, tak zařadil tuto skladbu a všem se to začalo líbit. Všichni fanoušci i vlastně samotný tým Sparty, kolik generací si vemte, už bruslilo nebo hrálo za Spartu a kolik generací na této skladbě vyrostlo při zápasech Sparty. No, jako je to neuvěřitelný. Tak přátelé, každopádně italská Baltimora, skladba Tarzan Boy, pátá nejúspěšnější písnička ve Švýcarsku na týden přesně před 41 lety. No a my jedeme dál, protože právě teď se přesouváme na čtvrté místo. A to je poslední písnička, která si neodnesla žádnou medaili tenkrát v květnu 85. Že to je Brambora, Bramborová. Rakušané Opus a Life is Life. Ano, i tato melodie bodovala v Curychu, v Lucernu a v dalších krásných městech této nádherné země.

0: Kus na Signál rádiu. Vlastně my jsme tady celou dobu poslouchali slavnou nahrávku z koncertu v roce 1984, kde vznikla tato skladba. Vůbec se s tím pánové nemuseli trápit ve studiu, nahrává to znovu, aby to bylo lepší a úplně nejvíc vymazlený. Oni to dali jednou jedinkrát na koncertu a s čirou náhodou to zaznamenali. A tak, jak ta písnička byla odehraná na koncertu, tak pak potom vyšla i na singlu. Dokonce tuto melodii proslavil i Diego Maradona, který tuto skladbu používal při své fotbalové rozcvičce. Existují dokonce i videa, jak se Diego Maradona rozcvičuje a tam někde opodál z repráku hraje písnička Life is Life. Ohromná stadionová atmosféra, taky dá se říct taková sportovní hymna. Tak to byly Opus na Signál rádiu. No a náš švýcarský singlový žebříček jde pomalu do finále. Za malý moment ještě trojka, dvojka, jednička, stupně vítězů, tři neúspěšnější skladby v květnu roku 1985. Ale v tento moment bych vás rád pozval na další díl, kdy se podíváme do Spojených států za rovný týden, za 7 dnů tady u nás na Signál rádiu. Vyrazíme do amerického singlového žebříčku z roku 1986 a jednou z těch písní, které uslyšíte, bude i skladba taková rocková. Neletněte se, ale je to výborná věc. Why can't this be love? Milí posluchači Signál rádia, věřím, že i mezi vámi se najde možná nějaký rocker. Tak přátelé, toto jsou Van Halen a něco, jaký drby si o nich řekneme přesně za týden.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: 6, večer v 18 hodin a také ve středu od 21. hodiny. Tu na Signál Rádiu máme naše signály světových hitparád, kdy se ohlížíme do hitparád z 80. let. No a za týden se dočkáme i žebříčku z 86. roku, ve kterém se tehdy objevili Van Halen, které jsme si právě teď hráli na Signál Rádiu. Berte to jako takovou upoutávku na příští týden. Teď si dáme...
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Teď dorazíme ten náš dnešní žebříček. Hej, hej, hej, jak zpívají Simple Minds. Přátelé, třetí místo švýcarského singlového žebříčku na týden přesně před 41 lety. To je skladba Don't You Forget About Me.

0: písnička od skupiny Simple Minds, Don't You, se objevila ve filmu Breakfast Club. Skupina ji původně nechtěla vlastně vůbec nahrát, protože nechtěli být jen soundtrackovou kapelou. Ale ještě, že písničku nahráli, protože vlastně se to stala se takovou jako nejikoničtější skladbou kapely Simple Minds. Oni podle mě úspěšnější písničku neměli. No a když jsme u těch filmů, tak pozor, přátelé, to si musíme dát, to se krásně pojí k tomu našemu dnešnímu roku. Já vám pustím jednu znělku. Schválně si vzpomenete, k čemu patří tato znělka. Videostop, oblíbená televizní soutěž, kterou vysílala Československá televize a začalo se to vysílat v 85. roce.
1: Dobrý předsilvestrovský večer, dámy a pánové, vážení příznivci naší zábavné soutěžní hry Videostop.
0: No, Videostop, jak tam zajela ta videokazeta do toho videa a k tomu hrála ta melodie, kterou jste právě teď slyšeli. Jan Rosák byl moderátorem celou tu dobu, to znamená až do roku 2002. Takhle dlouho, od 85. roku až do roku 2002, se vysílal Videostop. Hosté byli vždy tři herci nebo režiséři a pak samozřejmě i soutěžící, kteří vyhrávali hodnotné ceny. No, tak to už je dávno, přátelé, a když už se tady bavíme o v podstatě filmech, protože ta skladba Don't You byla filmová od Simply Minds, tak já bych tady měl ještě jednu filmovou melodii z 85. roku, která se umístila ve švýcarském singlovém žebříčku. Harold Faltermeyer a jeho Axel Foley.

0: samé filmové melodie, protože toto je další. Navíc už je to z filmu Policajt Beverly Hills, dneska druhá písnička. My jsme si hráli Glena Freje a jeho Hidizon a tohle byl Harold Faltermeyer a ta asi nejhlavnější melodie právě k Policajtovi z Beverly Hills. Druhá nejúspěšnější skladba švýcarského singlového žebříčku. Harold Faltermeyer tuto melodii složil během toho, co vznikal film. Původně chtěli zvuk do takové jedné krátké scény, chtěli to podbarvit zajímavou melodií, ale nakonec to bylo tak chytlavé, že si řekli, že se tato melodie bude linout celým filmem.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Takže přátelé, tohle to jsou všechno písničky z doby, kdy se 80ky lámaly do své druhé, té lepší půlky. Na Strahově se naposledy tleskalo cvičencům. Ve Wembley Freddie Mercury volal to jeho Ejo, Ejo. Taky se Československo stalo mistrem světa v hokeji. No a do vedení Sovětského svazu se dostal tehdy Michail Gorbačov. A jiný Michal, ale Jackson, Michael Jackson, ten tehdy zpíval We are the world, we are the children. Na dně oceánu byl nalezen Titanic a Madonna měla veselku. No a Karel Gott, ten nevyhrál Zlatého slavíka. Tak to jen tak jako suma sumárum rok 1985, abychom si to celé mohli někam přiřadit. No a přátelé, zbývá odehrát ještě jednu píseň. Už ji slyšíte, jsou to Model Talking a jejich You Can Win If You Want. Tato skladba vlastně vznikla hned po tom jejich mega úspěchu You Are My Heart, You Are My Soul, jo? Takže druhá skladba, kterou Model Talking vypustili, byla tato You Can Win If You Want. No a úplně nejúspěšnější skladba v květnu 85. roku ve Švýcarsku, ve švýcarském singlovém žebříčku. Já se jmenuji Martin Hovorka, jsem byl rád vaším parťákem pro dnešní večer, no ale nebojte, opět za 7 dnů se tady na Signál Rádiu uslyšíme znovu s dalším hudebním žebříčkem 80. let. Do té doby pěkný večer, pěkný poslech rádia, které hraje ty nejlepší 80. Zdravíme vás ze Signál Rádia.

Právě posloucháte 80s Party Signál Rádia.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.